0: Hostiami dnešnej kapely Hraj sú Majky Vlado z Dunajskej kapely a Joško Kryžan, kapelník dýchovej hudby Lieskovanka. Tieto obidva manšafty sa u nás predstavia už v pondelok 28. septembra.
1: Skôr však, ako prídete k nám, tak by sme vás chceli pozvať aj na jednu zaujímavú udalosť, ktorá sa bude konať tesne za našimi hranicami. Dýchová hudba Březoviané bude v sobotu 26. septembra krstiť svoje nové CD. My sme sa o ňom porozprávali s kapelníkom ešte na festivale v Stráni a rozhovor s ním vám prinášame opäť.
0: Peťa potešil aktuálny kapelník dýchovej hudby Březoviané. Vy máte novinku, CDčko. So Zdenkom Gurským sme sa minule tak bavili, že to CDčko už je v dnešnej dobe viac menej iba taký suvenír, ale napriek tomu sa stále darí v tejto dýchovkovej nahrávacej štúdiovej tvorbe. Vás k tomu čo tak akože primelo, aby sa niečo takéto stalo?
2: Tak je pravda, že je to takový suvenír dneska, to by naprosto souhlasím. Spíš sme chtěli si to udělat jakoby sami pro sebe a poslední CDčko, to bylo vlastně první, tak bylo před 15 lety a už se o tom bavíme už v kapele, nevím, 5 roku, že bychom si chtěli natočit další, tak letos už nám to konečně vyšlo.
0: Já si pamätám ještě teda z mojej osobnej skúsenosti s Březovianmi, že tých muzikantov tam bola celkom taká zaujímavá hrstka nezabudnutelných tvári a osobností a keď som vás videl v Zlatousiach na festivale nedávno, veľmi ma potešilo, že sú stále tam, ale ste teda doplnení aj o nejaké mladšie talenty. Sú Březoviané stále Březoviané, alebo už to musíte zháňať zo všetkých možných okresov?
2: Tak to jádro, ešte sme pořád Březoviané, i když nejsou z Březové, tak co to stejne Březoviani. Áno, ako využívame hodne toho, že sme přihraniční obec Březová, takže k nám jezdí spoustu mladých. Máme tam skoro z poloviny ze slovenské strany.
0: Čo bude na novom CDčku?
2: Tak sú tam staré osvědčené hity, ktoré už si myslím, že dlouho nikdo nenatočil, teď sme sa rozhodli a budou tam i dvě novinky. Jednu novinku tu už jsme hráli na festivalu ve Zlacovcách. Hudbu složil Miško Grabec a text Jan Grabec, což je jeho otec. A pak tam máme ještě jednu novinku. Můžu prozradit, že název té novinky se odkazuje na Březovou.
0: A ten křest CDčka se už teda blíží, tak nám ještě povedz, kedy a kde?
2: Křest toho CDčka bude 26. září od 14 hodin na Březové sportovní hale.
0: Březoviané tam budou hrát sami, alebo ako to bude?
2: Tak sami nebudeme, pozveme si Donu Suče Sučanku, to je mladá muzika, mladých kluků a holek, takže to jsme rádi, že přijali pozvání, pak tam bude dechová hudba Tufaranka a večerní zábavu nám odehrají Lanžučané.

taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy,

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni, magistři, astrologové, geometři, agronómové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

Zkrátka, inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc.

0: ženu.
1: Ja či mám vždy menej vecí, viac z nich.
2: Na koncert s Reginou.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

tančil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě.